Mati moje byla plána tichá než, jak ty čale. Umrla je z 30 než to. Imali su